0: Pustíme na míru a jméno doktukam, tukam, tam.
1: Slušam maestral kad brojim učenike na hodniku rano i jutarnjim satima i ispijam finu kavu.